rakibi babunkit pěvná jengrůvky v tom dní da plikava da jaka fika.